0: gerade beim Autobus.
1: Last order!
2: Prosím, limuzina, kdyže se prosina. Úzkom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira, tuga moja.